Bůhka spodní na vás, tak oblaka zátí člověka důvě, když dáme můžu svou rysí kou.